0: Na poszczęście.
1: Serbski rozwóz. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
0: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło w Budyšinje startuje z jacorymi projektami do nowej rajnej doby. Kaž NSLG čera nowinske zdjelence informuje, započnú so s koncom lične přestavky proby za turniju inscenacije Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cukonje je jednače předstajnju planované. Po zimských prostninách vědže dživadvo projekt Domizna s 9. letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopytajú šulario praví dvonie dživadvo a rozestajú sovomiusce a sledžerce s prašenjom, što Domizna im voznamenia. Emilka za zakvadnie šule v Oklice je so teletne vo tu, što nemera postarava. Janek Vočer informuje.
2: V písme zdžili viednictvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaleko Mivočic muž z auta dječi v obkečboval a narečal. Z pisarjo podachu tiež dokładne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisanjov v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je so mjestem z dalšej e-mailku pola starších za nemir zamoviva. V Kozarcach chce gmena Krosčice džel vjesnoho puča zanirovač. Při tym ma so votresk do smjera na Vorklice asfaltirovač. Na čerovšim posedženju Krosčanskej gmenskej rady sú za to tvarski nadok ve vysokosti nimale 90 euro přepodali. Tvarske dživace rakečanska firma Štole jišče lica započeč. Gmina Hamor skorži přečuva v uzamknenju komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vonor zahjada Arjan Levs v obkruči, je gmina zajšvetedžen skoržbu zorelskému krajnemu sudnistvu zapodala. Sudnistvo ma zvěstčič, zo neodpoveduje v uzamknenje z turistického zjazka v ustavkam a jestem nezakonjstce. Gmina Hamor chce v turistickém zjazku vostač. Budyski krajna rada Udo Vičas by jako miesto předseda zjazka v uzamknenie přesadžil. Von kritizovaše zotca Hamor ze zamierového zjazka v užiska jezory na Sakskie vstupič. Dunje za vůviče infrastruktury při jezorach zamovite. Turistický zjazk ponu tomu so vo zvičnenie stará. Ve vůstavkách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky předvidžané. Šulario a šulaki serbske zakvadnje šule Michał Hornik v Oklice sú so čera na projekče pod hesvom Prinja pomoc v obdželili. Medicínsky personál, lekarie, korobné soce a vonjovi v obornici pokazachu džičom korobné auto a nuzový kaščík. Tyž o tým, kak zadžažíš so nuzovým báče a kotre praví dva pfača při vúvaniu policie a vonjovi v obory, džičí s fachovcami praktisce zvučovachu. To bych upojistče, kotrž namakače tež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Dženca zmijeme tož, to mročelo zdžela tež švíle a silniše nevedra. Svonco so ledma pokaza jenož dosadis, ale voreva zemjo na 28 do 30 stopňu. Jutce zmijeme tež ešte nekotre švíle znajmenša takhle noce a ráno, potom pak vostanie z večeho džela sucho a zmijeme z džela tužto svunca z 22 do 26 stopňami. Nidželu vostanie převážne sucho, zmijeme mix ze svunca a mročelu.
3: Na drohách sú ničo nestáva dobrú jezbu do dženstvíšho rania. Máte široké buče, cí menšine po napo šestčech.
1: Serbský rozvoz.

0: na posedmiche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
0: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšinje startuje z jacerymi projektami do nowej rajnej doby. Kaž NSLG čera nowinskej zdźělence informuje, započnú so s kuncom ličnej přestavki próby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cukonje je jednače predstajenju planované. Po zimských prózdninách vede dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dale. Ním vopytajú šulerjo pravý dvôňe dživadvo a rozestajú so v umiestce a sledžasce s prašeniom, što Domizna im voznamenia. Imielka ze základne šule Voklice je so teletný vo tušto nemiera postarala. Janek Vúčer informuje.
2: V písme zdžili viednistvo kubanišča staršim, zo je pozdatne nedaloko Mivočic muž z auta dječi v obkečboval a narečal. Z pisarjo podachu tiež dokladne vopisani jezdžidva a šofera, kajšte značky auta. Informovaná policia je náležnosť prúhovava a nie je ničo podľadne zvieščiva. Zastojnici tuž varnuja, zo je dale davanie detajových vopisaniu v osobu a čučivých informáciu bez prúhovania neskutk a môže sa kvastač.
0: Šula je so mjestom z dalšie e-mailku pola starších za nemier zamoviva. Gmina Hamor skorži přečuva v uzamkneniu komuny z turistického zjazka Vužiska jezorina. Kajž navoda vônoho zariada Arjan Lev svobkruči, je gmina zajšvete džen skoržbu zorelskému krajnemu sudnistvu zapodala. Sudnistvo ma zvěstčić, zo neodpoveduje v uzamknenie z turistického zjazka v ustavkam a jestem nezakonce. Gmina Hamor chce turistickým zjazku vostač. Budyski krajny rada Udo Vičas by jako miesto předseda zjazka v uzamknenie přesadził. Vun kritizovaše zoca Hamor ze zamierového zjazka v Užiska jezorina Sakskie v ustupič. Tun je za vůbyče infrastruktury při jezorach zamojite. Turistický zjazk ponad tomu so vo zvičnenie stará. Ve vústokách turistického zjazka nie je žaden zvisk k zamierovému zjazky předvidžany. Kunc leta ma so v Čornym Gomcu vulka hala Centruma za automatizované jezdženie Smart Mobility Lab přepodač. Vo aktuálnym stavje tvarskich dživov sú včera na letnym přiječu vojerovského vyššieho miestčanosti Torstena Rubana Cea informovali. K letu januária započína prvnia skupina 23 přistajených svoje dživo. Voni zariaduja pospytné přípravy a založa jednačelňu. Dohromady du niečo 100 dživových miestno plánované. Sledžič cedža Smart Mobility Lab miestrujem na automatizovanem jezdženju, letanju a ratostvie. Centrum vo pospodárja Drježdžanska techniska univerzita. Vyši miestčanosta Torsten Rubanci vúzbiny vúznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmínami. V Kozarcach chce gmina Krusčice džil vjesného puča zanirovač. Přitom má so votrisk do smiera na Voklice asfaltirovač. Na čerošim posledženju Krusčanskej gmínskej rady sú za to tvarský nadok ve vysokosti nimale 90 000 euro přepodali. Tvarské dživa chce rakečanská firma Štole ešte lica započeč. To bych upovestče, kotraž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Na svočaku je dženca pomročené, džen s temperaturami hač do 33 stopňu. Zmijeme ledma svonca, vodňo môže sa tiež raz podišťovať. Na svočaku je švíle a tiež silnejšie nevedra. Júce potom očakuje nás nula švíle, ale to skýre noce abo ráno. Vodňo vostane prevažne sucho, zmijeme s blakami tiež nešto viac svonca z 23 do 26 stopňami. Tež nedželu vostane prevažne sucho, nás očakuje to džen s mixom z svonca a mročelu.
3: Bola tam hýš raz na puče, tu sa vúlce ničo nestáva, z najmenša nímam. Ničo stejo, što ješ moa vám potom zdžilič. Jeli máte za nás informácie, potom zazvonče do Budešina 0551 7634 400 abo tiež přes chat.
1: Serbský rozvoz.
3: Štyri menšine po na posedmich.

0: Na prosmyche.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Katka Pöpelec.
2: Dobranie. Niemsko-serbske ludowe dźiwadło Budyšinje startuje z jacorymi projektami do noweje rajnje doby. Kaž NSLG čera nowinske zdźělence informuje, započnú so s kuncom ličnej přestavky próby za turnéju inscenácie Floppy Dolls. Premiera je za 19. septembra haslově předvidžana. Cokonje je jednače predstajenju plánované. Po zimských prozdninách vedžo dživadvo projekt Domizna s 9 letnikami serbského gymnázia dále. Ním vopetajo šulario praví dvonie dživadvo a rozestajia so v umiusce a sličosce s prašenjom, što Domizna jim voznamenia. E-mailka ze šule Worklice je so teledne votušto nemiera postarava. Janik Vůčer informuje.
3: W pismie zdzieli wiednictwo kubaniszcza starszym, za je pozdatnie niedaleko Miłocic muż z auta dzieci wopkieć było, a naryczał. Z pisario podachu też dokładnie wopisani jezdzidła szofera, kaźty znaczki auta. Informowana policja je należność próbowała, a nie je niczo podladnie zwieściła. Zastojnicy tuż warnuja, za je dale dawanie detajowych wopisaniu w osobu, a czuciwych informacji bez próbowania nie skutk, a może zakłastać.
2: Šula je so mjestem z dalši e-mailku pola starších za njemir zamoviva. Kunc leta ma so čornim komcu Vulka Hala Centruma za automatizovane jezdženje Smart Mobility Lab přepodač. V aktualnem stavje tvarskih dživo su čera na letnem šijeću Vojerusko vyšo mjestčanosti Torstna Rubana CH informovali. Kletu januarje započina prenja skupina 20 přistajnih z zarjadovanjom pospytnih připravov a založa jedna čelnju. Dohromady su njeđe 100 dživoch mjestno planovane. Sljedžič ceđa Smart Mobility Lab na automatizovanem jezdženju, letanju a ratarstvje. Centrum vopospodarja Drježdžanska tehniska univerzita. Za startovu fazu hač do 2030 přizvoli zvjazk přes spěchovanski program Stark 5,9 milionů euro. Vyši měsčanosta Torsten Rubance vůzběny vůznam projekta za přichod Vojerec a zromadne dživo s vokolnými gmenami. Gmina Hamor skorží přečmo vůzamkněňu komuny z turistického zvjazka Vůžiska Jezorina. Kajž nawoda wonoho zarjada Arjan Levs w obkruči je gmina za išvetodžin skoržbu zorelskemu krajnemu sudnistvu zapodała. Sudnistvo ma zvěstčič, zo njevodpoveduje vůzamknenje z turistického zvjazka vůstavkam a jestem nezakonsce. Gmina Hamor se turistickým zvjazku vostač. Budyski krajna rada Udovičas by jako město předseda zvjazka vůzamknenje přesadžil. Wun kritizowaše, zo ce Hamor ze zamierowego zwiazka Wóžiska Jezorina, sakskie wustbić. Dunie za wówicze infrastruktury przy jezorach zamówite. Turistiski zwiazk porno tomu so wo zwicznie nie stara. We wustawkach turistiskeho zwiazka nie je żaden zwisk ke zamierowemu zwiazki przedwidziany. W Gorzowcach chce gmina Krosčice dźěl wjesnoho puča zanirować. Při tym ma so wotrjesk do směra na Worklice asfaltirować. Na čerošim posedźenju Krosčanskeje gmejnskeje rady su za to twarski nadawk we wysokosći niemale 90 000 euro přepodali. Twarske dživa chce rakečanska firma Štole hišće lica započeć. To bych ju pojezd čekotroš namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Na svočaku ja dženca tojštom ročelo, tež je švijele, nam kiva ja, zdžela tež silniše nevedra. Žive slepo, stupa bi dňa na 28 do 30 stopnju, dysadis so tež raz svunca předrije. Juce, dre so rano hišče dežčuje, skere takle noci, převažne pak vostane potom vodnjo sucho a mame tež tojšto svunca juce, žive slepro stupa to na 22 do 26 stopnju a tež nedželu vočakuje nas mix ze svunca a mročelu postanje převažne sucho.
4: V systemie, v obkladnem systemie drie tojšto stej, ale ničo za naš region.
1: Serbski rozvoz.
4: Dobru jezbu, 4 minčine po napo 8.

A ja so sadźu wo wele mirnišo dźensa ne budźe. Na žaden pad. W hórkach. Přetož Barbara a Peter Mönkec. Svěča dźensa wosebite jubilej. 50 let net kižo spokojnaj kročitaj a połny wunco zromadnych nazonjenjow a dopomnienkow z tej horlivje we wutrobje sej skuwałoj. Dźens, kwaju čestnemu zwotokwasnemu dniu, ze swutroby wamaj gratulujemy a załšu samozrozumliwu podpiru sobie zodżakujemy. Kročtaj z Božim žonovanjom, ale strovoče lohce dale přes pisane tun svět. Až tuch dženca z vutroby gratuluje. Džoka Anet a syn Bosči z manželský maj a nučki Jakub, Marla a Elia. No haj, da, nech dženca svičitaj, mvynkec manželskaj v hůrkach, vosebite manželský jubilej. A ja so tež sadžu k druhému razy, to so dženca cva črjoda ľudí, na kojiž dopad navali. Ale predahač tak daloko je? Tu je tak rec kvasna stučka do džencnišeho dňa, skazana od vašich ľubych.

0: W, W, W. Wieda, Wiedomosć a Wunamakanki.
1: Jace hat 4 lita hižo zmožnja webowe teleskop tajki dokładny dola do swietniščka kaj ženje do toho a zaso z nowymi dopoznačemi překvapja. Nětko augustče astronomojo a fizikarki z USA zaso vo odkryču pisaja, kotrež bez tutého silného teleskopa možne było nieby a kotrež čoveču představu užaduje.